0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.